vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Hity overené časom. Rádio

vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

To som ja, Arabela. Veci sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je tvoj.

vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.